Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko...

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Konec! Omyl, to není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu! Chlapci, pojďme, bude připravena!

největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.